0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. srpna, poledne. Panu Vomáčkovi z Horní Dolní dnes při ranní procházce se psem doslova ulítly trenýrky, když se ho snažil zachránit před tlačnou husou u rybníka. Místní občané, kteří byli svědky této nečekané exhibice, prý jen uznale pokyvovali hlavou, že je na co koukat, a jedna z dam dokonce nadšeně tleskala. Celou situaci musela následně řešit obecní policie, která mu udělila pokutu za rušení veřejného pořádku, ale s úsměvem, jelikož se prý, takový pohled jen tak nevidí.
5: Ze společnosti.
6: Na Moravě se u lomu v Lulči odehrála kuriozní bitva, kde se lidé v pruhovaných plavkách pustili do nafukovacího Turka s vodními pistolemi a tanky. Tahle recese, pojmenovaná Hon na Turka, ukázala, že Češi umí s humorem přežít i politiku. Nakonec se všichni spojili, aby toho gumového panáka pořádně potopili.
5: Kultura.
6: Brno i Domažlice to v uplynulých dnech rozjeli v krojích a zdá se, že staré tradice zase frčí. Mladí už se nestydí obléknout do kanafasu a na tanečním parketu se to pořádně vaří. Takže jestli máte doma zapomenutý kroj po prababičce, je čas ho provětrat.
5: Sport.
6: Česká volejbalistka Míša Brancuská vtipně okomentovala svůj tupecký výrok, když prohlásila, že na pláži se v plavkách vystaví víc než v kraťasech na hřišti. No, to je pro fanoušky celkem jasná instrukce, kde ji hledat o dovolené.
5: Doprava.
6: Tak to máme pondělí a D1 už zase stíhá potrápit. V ranních hodinách se u 246. kilometru ve směru na Ostravu stala nehoda a taxiti, co spěchali za prací, mohli prodloužit ranní kávu v zácpě. Aspoň byl čas si prohlédnout, co mají řidiči v okolních autech v peněženkách samozřejmě, jen tak pro inspiraci.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čekají pořádné spršky a místy i silné bouřky, ovšem teploty vyletí k parádním 24 až 28 stupňům Celsia, na jižní Moravě dokonce k téměř 30, takže se pořádně spotíte, možná i bez cvičení. Zítra už se ale sluníčko schová a z nebe to občas potáhne deštěm, s denními maxim jen mezi 17 a 21 stupni, což je na venkovní radovánky fakt bída. Takže dámy, schovejte plavky, letošní bronz už je nejspíš pasé, a pánové, třeba se najde i nějaká ta intimnější zábava pod střechou.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Crazy Rádio.
8: Come on girls, let's go to Mexico.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Jura s Janem tak sa chodili navštevovať a včiel ten Jura došel, byl z Kostica do Lanžota k Janovi. Vždycky měli zvyky, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nejakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, slunečko svítí, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabíjovat celé prasa?
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, whatever, z Crazy Life.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 17. srpna, slaví svátek Petra. Toto jméno má řecký původ a znamená skála nebo kámen. Všem Petrkám přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

nevezmu klíče od jiného bytu. Zámečník nejsem a domovník taky ne. A dveře neotevřu bez dynamitu.

0: Potkali se dva kamarádi a ten mu říká: Joško, co děláš? On říká: Založil jsem kvarteto. Kvarteto, a kolik vás je? On říká: No tře. Tře? A kdo? No já a můj brach. A ty máš brachu, ne? Proč?
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
2: Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. srpna, 13. hodina odpoledne. Zřejmě to vypadá, že letní lásky pomalu končí, protože rozvody u nás jedou na plné obrátky a nejeden chlap prý teď tahá kratší konec provazu, když se musí dělit o chatu nebo auto. Manželky si stěžují, že chlapi sice slibují hory doly, ale pak je v noci chytne hlad a lezou si pro guláš do lednice, namísto aby se věnovali své drahé polovičce. Tak se nedivte, že se vztahy lámou, když se místo vášně řeší, kdo sní poslední řízek.
4: Ze společnosti.
5: Česká republika se chystá na pořádnou opičárnu. Koncem srpna, konkrétně 29.8., se v Pelhřimově pokusí překonat světový rekord v počtu lidí v opičích maskách. Doufejme, že účastníci nezapomenou na banány a třeba i na nějaký ten šikovný ocas pro lepší zážitek.
4: Kultura.
5: Český showbiznis má zase o pár manželských svazků víc, herec David Prachař si totiž tajně vzal svou kolegyni Sarah Haváčovou. Pár si řekl své ano při netradičním obřadu v jeskyni, takže to nebyla žádná nudná radnice. Jen doufejme, že novomanželé nezačnou hned hledat nějakého jeskyního muže pro společné bydlení.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Crazy Radio.
2: Baby! What? Come on, mate. What? What to be?

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy pecky. Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: Mezinárodní festival nového cirkusu Letní Letná v Praze sklízí potlesk, ale taky pořádně zamotává hlavy divákům. Francouzští artisté prý mají akrobaty a loutky tak k nerozeznání, že už nikdo neví, jestli se klaní živému umělci, nebo jen šikovné hadrové paně. Hlavně ať se diváci v zápalu nadšení nezačnou líbat s rekvizitami.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Rusák zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty.

0: takhle si mu vymáchá v té polívce, zase si jde sednout a tak šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ pačemu garíla? Smačila svoje jajce v mojem supi? On říká, helejte, já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Čili šatnář a on mu říká, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? Říká, hlejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? On říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? A on, pačemu
1: garíla smačila. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Díky moc!
1: Přišel chlap do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakousl, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

je všude okolo. Průměrnost ve škole, v nočních můrách i v rodině. Buď hrajete první ligu, nebo jste jen otrok, který mu nezbývá, než tlačit se v metru. Jsem podle vás sobec, naserte se! Vracím to všem. Mám podle vás velký ego, naserte se!

Najdu v parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Ký otevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekla, no, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, pak jdu domů z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže. Minimum muziky. Minimum

0: Dá.
1: Papi, nalejte to pivo z oken, podívejte se, jak vypadá. Předsedou, opravdu, no, to je sranda, lej pivo z oken.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, maximálně fun.

0: dva cigáni sedí a říká, a ty, Deško, ty viděl jsi film Cikáni jdu do děbe? A neviděl, ale viděl jsem film Cikáni jdu do roboty. Pa, tak to jsem zase neviděl já, lebo já na vědecko-fantastické filmy někoho.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 17. srpna, slaví svátek Petra. Toto jméno má řecký původ a znamená skála nebo kámen. Všem Petrkám přeji jen to nejlepší.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
6: Hraje žhavá novinka ze světa českých celebrit a jejich nečekaných výroků, herečka Kristýna Laichtová v talk show s Gustem navrhla zakázat čurání na veřejnosti, jenže internet ji rychle uzemnil s tím, že pánové, a občas i dámy, už za takovou neplechu můžou dostat pokutu až 20 000 korun. Zdá se, že někteří umělci žijí v bublině, kde veřejná hygienická pravidla ještě nedorazila, ačkoliv debata o dvojím metru pro muže a ženy u této aktivity se rozjela naplno. Takže, kdo si myslí, že objevil Ameriku, často jen zjistí, že už tam stojí McDonald's.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeru nebo co. Pošel za ním a řekl, ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, ale chceš spát na hůre, lebo z maru. A říkal se na něho podívá a říká, ježišmarja, starý bača, stará mara, já budu spát na hůre, tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už výkýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten výkýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblikl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Ilju Muromce? On pánu Ilju Muromce, jak bych neznal, sluníčko jasně zřivé píchu Rusy Sokola Udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v lápních záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilja Muromec, sluníčko jasně zřivé pícha Rusy Sokol Udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilja Muromec pícha Rusy Sokol Udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy Sokol Udatný Ilja Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Ilju Muromče, vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Ilju Muromce, píchu Rusy Sokola Udatného, slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.
1: Maximálně fun!

nesmím být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.

0: Fantasy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně, a já jdu s nima

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že sníh zasypal jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do aralky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříčí spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a jílica, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Ladovská zima záknuje a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: To za mnou došla naša staře, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapí mě. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco brznout bokem nebo co. Pojďa, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka, ze 27 za čtvrt hodiny.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum...

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Doprava.
6: České silnice jsou dnes opět plné překvapení, takže pokud jste doufali v hladkou cestu, asi jste se trochu přepočítali. Dálnice D1 se místy proměnila v live stream Facebooku, kde všichni čumí, co se děje kolem, jen aby zjistili, že kolona je tam, kde má být. Někdo prostě zase honil čas s plynovým pedálem a teď se na to všichni můžeme společně dívat.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Být šílený neznamená být úplně hlízaný.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včera oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
1: Minimum info, maximálne fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 17. srpna, slaví svátek Petra. Toto jméno má řecký původ a znamená skála nebo kámen. Všem Petrkám přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze sluné Itálie. Prego. Un, due, tre, quattro.

0: praktická ukázka rodinné pohody. Sestra Solo. A sejte, no to je on, to je on. Přítel můj mi řekl, kasu uděláme teď. Jářku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
1: A záhy ctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak, tak, s

0: Halo, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobný jsou asi dobrá, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to. Uno, due, tre, quattro.
1: Já

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: a ti musím říct bezvádnej farbo policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Crazy Radio. Odbyla 19. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovém objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.

back then. The black.

0: Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

paní seděla doma, četla si ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.

get up.

Přijde dvoumetrovej havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on praští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, jak kurva.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vítkem.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 17. srpna, slaví svátek Petra. Toto jméno má řecký původ a znamená skála nebo kámen. Všem Petrkám přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, a tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
3: pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: se vyklíčí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká, člověče, co to pijete, když to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá, čo vravíte? On říká, nic, můžete pít dál.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Petrovi na Pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimně, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.

0: Odbyla půlnoc. Půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. srpna, půlnoc. Takže, vážení, v Chotěbuzi se prý strhla mela u stánku s klobásami, když jeden štamgast zjistil, že mu tam prodali maso z minulého týdne a ještě se u toho ksichtili. Celou situaci musela nakonec korigovat místní hlídka, zatímco ten naštvaný pán vyhrožoval, že si ty grilovaný zbytky strčí prodavačům do prdele.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. srpna, slaví svůj svátek Helena. Jméno Helena pochází z řečtiny a znamená pochodeň nebo světlo. Všem Helenám přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Jura s Janem tak sa chodili navštevovať a včiel ten Jura došel, byl z Kostic a do Lanžota k Janovi. Vždycky měli zvykem, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nejakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, slunečko svítí, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa?
1: Odbyla první hodina. Crazy
2: Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio. AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
5: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: is issuing a warning for a high speed out of control.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.